na sklápenie bráka mladenci na Ivanu i Magdalén od tetke Ruškej, tetka Ive. Neka vás ľúbav uviek spája a sreča prati.